0: jako ostřejší než ty samice. Takže jako když se na člověka také kouká, takže má spíš ty oči sklopit a nenavazovat ten přímý oční kontakt.
1: Dlouho, aby se s ním
0: nepoměřoval. Prostě, no přesně, přesně. Takže nevím, jestli ten kamarád měl jako úplně jako správnou

0: a nepřepínejte, jsme přece vaše domácí televize.
1: Jednou jsem dostala takový scénář a čtu si ho a najednou jsem si říkala, ježišmarja, tak jsem volala.

Kteří se na této akci podíleli a samozřejmě i sponzorům a mysliveckým spolkům, kteří se finančně zase na tom podíleli, bez nich by to určitě nešlo, nebyli bychom schopni to dát dohromady. Samozřejmě chci poděkovat taky

0: olipkem nezrazuješ. Obrať se. A já ti odpustím.
1: Mistře, chopte se ho. Ten velkou radostí.
0: Když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího.

Při návratu do Kjodže znovu proplouváme klidnými vodami laguny. Všude kolem nás se objevují dlouhé řady kůlů, sítí a plovoucích konstrukcí. Jsou to místní farmy, na kterých se chovají mušle a ústřice. Na první pohled možná nevypadají nijak romanticky, ale k životu v laguně patří stejně neodmyslitelně jako rybářské lodě, kanály a barevné domy. Chov mořských plodů má v této oblasti dlouhou tradici a dodnes představuje důležitou součást práce místních rybářů. U vjezdu do přístavu nás vítá krásná socha Panny Marie, stojící přímo na dřevěných kůlech, kterým se říká brikole uprostřed vody. Je to Madonna Immacolata, symbolická ochránkyně rybářů, námořníků a všech lidí, kteří se každý den vydávají na moře. Po plavbě nastupujeme do autobusu a čeká nás ještě jeden malý italský zážitek. Uličkami, do kterých by se u nás mnohý řidič zdráhal vjet i menším osobním autem, tady úplně běžně projíždí velké autobusy. My bychom možná zastavili, vystoupili a začali přeměřovat šířku ulice. Italský řidič jen lehce pootočí volantem, přidá plyn a projede, jako by se vůbec nic zvláštního nedělo. A nejenže projede, on projede docela svižně. Zatímco my uvnitř místy zatajujeme dech, řidič nás naprosto bezpečně veze zpátky přes Soto Marinu až k našemu kempu. A tím naše návštěva Kjodže pomalu končí. Město, které bývá nazýváno malými Benátkami, ale které má především vlastní atmosféru, vlastní příběhy a svoji nezaměnitelnou tvář. Pro návštěvu rozhodně doporučujeme období mimo hlavní letní sezónu. Na jaře nebo na začátku podzimu je město klidnější, ulice nejsou přeplněné a člověk má mnohem větší šanci poznat skutečnou Kjodži. Loučíme se s městem, které si nás získalo svou krásou, pohodou a především lidmi, které jsme tady potkali. Paní Irene a parta z kempu Grande Italia, posádka lodi Ulize i personál z hospůdky Al Bastion Caneva. Přes Benátskou lagunu se pomalu vracíme zpátky a za námi zůstává naše malé italské dobrodružství. A před námi tvrdá realita běžného života, práce, povinnosti, ale také přípravy na další cestu. Protože správný poutník se sice vrací domů, ale už po cestě přemýšlí, kam vyrazí příště. Tak ahoj poutníci!

Největší módní událost v jižních Čechách slaví 10. výročí. Letošním hostem bude ikona slovenské módní scény Jana Pištějová. Představí se vám návrhářka Petra Pilářová, PP Mode a jejich italský cit pro módu a svatební studio Avalon. Ke gala večeru už tradičně patří

0: té vážné hudby moc nějak nenaučil, takže mm-hmm. teď jsem si vážnou hudbu v autě nějak pouštět neumím.
1: To jo, to je blbý, to je pravda, no. Že
0: ale třeba to nějak jako

0: když někdo chystá jubilejní výstavu, tak přemýšlí o tom, kam ho srdce tahne, kde jí umístí a proč. Jaký je ten vztah k tomu Českému Krumlovu, vaší maminky, je veliký?
1: Přesně tak, je veliký, naprosto srdcový a zásadní. Za prvé kousek odsud,

Že no to je prostě naprosto neuvěřitelný, že se někdo do něčeho takového pustí, jo? Protože tak nějak je výjimečná, ale je to vlastně velmi těžký, protože to není ten klasický příběh, tam prochází

0: nemůžeme jako
1: Jo,
0: do
1: no.
0: jiný sekce, tady se mnou budete strávit
1: Ne,
0: čas.
1: tak prostě tohle taky nemáme. Já spíš jako beru, že když je to potom jako jednotný tenhle, tak
0: Jo,
1: většinou se
0: chápu.
1: to potom podaří vytvořit z tohoto kouzlo domova. A tam už potom je to úplně dokonalý, protože tam vlastně zjistíš, že

zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideální místo

0: konkrétně armáda.
1: Mé prvé zkušenosti s tímhle kostelem byly pro mě nezapomenutelné. Navzdory devastaci, která byla hned vidět, ten kostel působil takovým nějakým nostalgickým

se někde, nevím, kdo to už říkal, takovou krásnou větu, že vlastně děti jsou cesta k nesmrtelnosti. Má to něco jako do sebe a myslím si, že

0: Děkuju.
1: Kdybys měl dělat politiku?
0: Budu jednou, ale já jsem teď v produktivním věku. A kdybych tam teď končil, tak si tím zničím vztahy intenzivní s rodinou, protože my hrajeme jenom o víkendu,

smích, že mají hádavé nebo štíky. Ani místní farář si s touto situací nevěděl rady, a tak požádal o radu do Říma samotného papeže.

0: Samozřejmě nějakou dobu trvalo a než na to došlo, tak uběhlo dost času na to, aby jsme si řekli, tak jo, tak přijedeme a popříme to.
1: Steve Lichták, rodák ze Znojma, Moravák jako já. Steve, vítej na

0: Je to vlastně takový jako lehce filozofický rozhovor.
1: Je to filozofický.
0: Jako já kontakt budu, člověka s deštěm, to jo? Málo kdo o tom...
1: Řekni mě, kde by ses viděl, když jako zaspomínáš, to máš plus